0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

Prišiel si si duš? No, tu v kamvičke máš pre otca polievku. Dávaj na ňu pozor, nevylej. A tu v siecke, v riadoch je ostatné jedlo. A povedz otcovi, že bielizeň mu pošleme v polovici týždňa. Tu máš 5 korún za cestu.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Úplne ma to chytilo. Tak by som zahral nahlas, vieš?
1: Radšej si už sadni a jedz
2: sem k stolu.
0: K stolu. A čože je toto za stôl?
1: No nevidíš? Obrátil som šafel dnom hore.
2: Ty na stolček si sadni.
1: Tak. Mlieko na pitie. Pred chvíľou som ho nadojil a cedil priamo do hrnčekov. Ešte je teplé.
0: Ty vravíš, že je priamo z vemena.
1: Skús. Sladké je, ako keby si ho bol pocukrovil.
3: Hej, túto kravičku nepredaj. Poručík Duc.
4: Pardon, ja pomýliť se. Nebudu rušiť. Vy jedli?
1: Jedli.
4: Aký jedlo? Dobrý jedlo?
1: No, skúste.
4: Ja už jíst. Mít dost. Nebudu.
1: A mlieko?
4: Mlieko nepiju. To váš brat?
1: Brat.
4: A ten?
1: Tiež brat.
4: Všetci bratri, všichni. Tady jsou husle. Muzika. Ty hráš.
2: Nie, ja nie.
4: No a ty?
2: Ja.
4: No tak hrej. Vem.
2: Nechce sa mi to...
1: Len mu zahraj.
4: Hraj, na čo čakáš?
2: Keď je takto...

V Rádiu Litera ste počúvali adaptáciu frašky Jána Chalupku Fuk a huk. Pre rozhlas ju adaptoval a režíne naštudoval Alexander Noskovič. Účinkovali František Zvarík, Ondrej Jariabek, Viera Bálintová, Beta Poničanová, Ivan Krajíček, Anton Korenči a Štefan Figura. Scénická hudba Igor Bázlik. Zvuk Ervín Eisler. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1968.